smrť. Ty si celý ty, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval, čtu a nevím.